tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: 6. hodinou na Signál Radio Soul to Soul a Back to Life. Za chvíli první dnešní zprávy a po nich Spáňa, zpěvačka Sandra a nebo duovem. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio doprava.
0: Nehodu máme hlášenou na silnici 247 obce Radovesice na Litoměřicku a také na silnici 232 v obci Újezd u Svatého kříže na Rokycansku. Jinak se jezdí bez větších komplikací. Přejeme šťastnou cestu.
1: Udělejte si ze svého mobilu rádio. Je to úplně jednoduché. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store nebo z Google Play podle typu vašeho telefonu. Budete nás mít neustále po ruce a díky apce vám budou hrát ty nejlepší osmdesátky ze Signál Rádia i na vašich cestách.

0: Vraťte se s námi do 80.
1: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
0: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
1: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.
0: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké páteční ráno přeje Lucie Sinková. Do Česka dorazil velmi teplý vzduch, který na našem území zůstane několik dní. Včera poprvé tento týden teploty vystoupaly nad tropických 30 stupňů Celsia. V dalších dnech budou teploty stoupat ještě výš, zítra na 36. Odborníci doporučují pravidelně pít, ne jen když je žízeň. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku včera večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Mluvčí krajské policie řekla, že muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu. Soud ve Splitu včera poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho však podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém.
0: Co se děje v regionu?
3: Unikátní léčbu inkontinence představila pražská fakultní nemocnice Bulovka. U příležitosti nadcházejícího světového týdne kontinence ukázala drobný vyoperovaný neurostimulátor. Ten pomáhá pacientům s únikem moči nebo stolice vrátit se do běžného života. O přístroji pacient vůbec neví a jeho baterie vydrží fungovat v těle 10 až 15 let. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
2: Klíčový zápas skupiny mistrovství světa skončil pouze remízou a reprezentaci se vzdálil postup. Čeští fotbalisté nepotvrdili roli favorita proti Jihoafrické republice a rozešli se s ní smírně 1-1. Kouč Miroslav Koubek udělal 5 změn v sestavě. Do základní jedenáctky poskočil například Michal Sadílek, který otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu. Ovšem český tým postupně ztrácel kontrolu nad utkáním a výsledek 1-1 znamená jediné. Proti domácímu Mexiku musí zvítězit, aby postoupili do vyřazovací fáze.
0: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. Především na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách okolo 25. To byly zprávy a teď hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: Krásné dobré ráno, právě ladíte Signál Rádio a ve studiu je s vámi u mikrofonu Jirka Svoboda. Budu rád, když společně zahájíme nový den. Můžeme se radovat, protože už je to poslední pracovní den tohoto týdne a před námi je tropický víkend. Tak pojďme do toho pátku vstoupit optimisticky. My vás vybavíme čerstvými informacemi a o dobrou náladu se postarají hity 80. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Dnes máme před sebou pátek 19. června a z kalendáře se usmívá jméno Leoš. Mimochodem, dnešek je 170. dnem letošního roku a tak do jeho konce zbývá už 195 dní. Narozeniny slaví například režisér Vít Olmer a nebo někdejší televizní sportovní redaktor Jaroslav Suchánek a k oslavencům patří taky americká zpěvačka Paula Abdul. Přejeme všechno nejlepší. Dnes je také den rovnosti mužů a žen, je mezinárodní den papírových krabic, den skutečného jídla a nebo den hodinek. Pátek zní hodně zajímavě, tak ho prožijte podle svých představ.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. This is the story of my baker.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes se oblékněte do něčeho velmi lehkého a vzdušného. Nad Českem je teď ráno vymetená obloha a teploty jsou relativně vysoké. Nejčastěji měříme mezi 14 a 17 stupni. České Budějovice a Liberec aktuálně hlásí 14 stupňů, Pardubice a Zlín měří 16 stupňů, Praha s Brnem začínají den na 17 stupních. Přes den pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, jenom na horách se může vytvořit nějaká oblačnost a slabé přehánky, případně i bouřky, a teploty budou velmi vysoké. Dnes naměříme 30 až 35 stupňů a na horách bude kolem 25 stupňů Celsia. Léto už se prostě hlásí o slovo.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před 6:30 nám zaspívá Pavel Vítek, ale teď tady mám výběr několika událostí, které poslední pracovní den tohoto týdne přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ode dneška čeká Česko i celou Evropskou unii viditelná změna v online nakupování, na webech a v aplikacích, přes které spotřebitelé uzavírají smlouvy na dálku, bude muset být nově dostupné jednoduché tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Dnes začne oprava mostu nad dálnicí D6 na Rakovnicku a Kladensku. Středočeští silničáři tady budou pracovat až do 23. října. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení. V naší metropoli se ode dneška do neděle koná velký městský hudební festival Metronom Prague 2026. Nabídne koncerty domácích i zahraničních interpretů a bohatý doprovodný program. Dnes začíná festival Za poklady Broumovska, který nabídne v unikátních prostorách broumovských kostelů 15 koncertů českých i zahraničních interpretů, komentované prohlídky a programy pro rodiny. V Českém Krumlově dnes začínají tradiční slavnosti pětilisté růže, které připomínají dobu panování šlechtického rodu Rožmberků. Na programu jsou historické průvody, dobové stánky, stará řemesla nebo velkolepý ohňostroj nad městem. V Brně se dnes koná Den bublinek. Na Moravském náměstí se představí vinaři, kteří představí zájemcům svou nabídku perlivých vín. A na Masarykově okruhu v Brně se ode dneška do neděle koná mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP. Fanoušky čeká víkend plný závodění, techniky a motocyklové kultury.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál rádiem.

Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Dnes nás čeká finálový den, kdy můžete získat vstupenky na koncert kapely Duran Duran. Více si k ní povíme za chvíli. No a už taky procházím zpravodajské weby, abych vám mohl říci, o čem se dnes ráno píše. Do 7 hodiny zaspívá mimo jiné Tiffany anebo Olivia Newton-John a John Travolta. Tak hezký pátek 19. června.

0: Se Signál rádiem zahajujete nový den a dnes ráno je nad Českem vymetená obloha, teploty jsou relativně vysoké, nejčastěji měříme mezi 14 a 17 stupni, České Budějovice a Liberec aktuálně hlásí 14 stupňů, Pardubice a Zlín měří 16 stupňů, Praha s Brnem pak začínají den na 17 stupních a ty teploty velmi rychle porostou, přes den totiž bude většinou jasno nebo skoro jasno, pouze na horách se může vytvořit nějaká oblačnost a slabé přehánky, případně bouřky a teploty budou dnes velmi vysoké, naměříme 30 až 35 stupňů. Na horách bude kolem 25 stupňů Celsia. Tak nezapomínejte dodržovat pitný režim a raději vyhledávejte stín.
1: Je tu nový den a s ním

0: Klasik na rádu dospívala Tiffany, za chvíli už vyloženě letní Summer Nights z Pomády a taky jsem prošel zpravodajské weby a tady je pár zajímavých témat, kterým se dnes věnují.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident republiky Petr Pavel na podzim už po třetí vystaví korunovační klenoty. K vidění bude koruna, žezlo i jablka a letos je doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku 18. do pondělí 28. září. Vstup bude opět zdarma. Hypotéky a úvěry zřejmě zdraží. Bankovní rada České národní banky včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Sazba se tak dostala na úroveň loňského května. Bankovní rada tak udělala preventivní krok kvůli riziku zrychlování inflace způsobené rychlým zadlužováním státu. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou aktuálně nejlevnější od března a budou v následujících dnech dál klesat. Cena nafty by měla klesnout k 36 korunám za litr, benzín bude zlevňovat pomaleji, u něj pokles ceny začíná brzdit současná motoristická sezona. Rozhodující vliv ale bude mít další vývoj na Blízkém východě. A čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. Jihoafričani v 83. minutě srovnali z penalty.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: se signálem na Duren.
1: Tento týden ve vysílání Signál Rádia soutěžíme o vstupenky na koncert kapely Duren. Dnes je poslední den, kdy je můžete

0: Frankie Goes to Hollywood na Signál Rádiu 4 minuty před 7 hodinou. Do studia dorazila Lucka Sinková. Dobré ráno ti přeju.
1: Hezké ráno.
0: Nastává čas dovolených, tak kdyby si chtěla, řekněme, pozorovat nejkrásnější muže planety, zajeď do Španělska.
1: Děkuju.
0: Teď to vyšlo. První místo v žebříčku zemí s nejhezčími muži na světě obsadilo Španělsko. Mají ženský šarm a charisma, takže vyhráli na plné čáře.
1: Víš, co mi to připomíná? Jako když stojíš před cukrárnou a je týden nový platy. Víš co, já nemůžu, že mám jednoho muže doma už 25 let, no tak, to nejde tohle.
0: Tak když se podíváš
1: a
0: na
1: tak
0: pěknýho
1: no právě,
0: Španěla.
1: Že se jako díváš a takhle si zvíjají sliny.
0: Ano, je to jako dívat se do vitríny v cukrárně. Je to tak, řekla, prostě, dobře.
1: Pojďme radši na zprávy. Tak budou se příští rok zdražovat dálniční známky? Nebudou, zatím teda panuje nejistota, řekneme si víc za chvilku. A zápas fotbalistů Česka s JAR už řadí experti k nejslabším na letošním mistrovství světa.
0: No, poslouchejte nás dál a pak po zprávách také to nejlepší z 80. let. Nick Kamen, Mike Oldfield a nebo Tony Basil.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, křižovatka ulice Podělá.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezký páteční den přeje Lucie Sinková. Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán. Hřensko po prodloužené zimní přestávce znovu otevřelo Edmundovu soutěsku. Provoz vyhlášeného turistického místa stále omezují následky rozsáhlého lesního požáru z léta 2022. Do kaňonu se tedy dostane asi jen 200 lidí denně. Připomeňme, že Edmundova soutěska běžně otevírala už na Velikonoce. Letos to pozdrželi nestabilní kameny nad stezkou. Někdejší americký prezident Barack Obama v Chicagu otevřel své prezidentské středisko, jehož úkolem bude připomínat odkaz prvního černošského lídra Spojených států. Akce se zúčastnila trojice ex-prezidentů, demokraté Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší.
2: Co se děje v regionu?
4: Ikonická stavba ze 60. let minulého století, to jsou betonové přístřešky u tramvajové smyčky u pražského nádraží Braník. Zatímco se loni hovořilo o jejich demolici, za kterou stál havarijní stav, tak nyní je všechno jinak. Podrobnější statická kontrola totiž zjistila, že zase v tak špatném stavu nejsou a zmizelo tak oplocení a pod přístřešky se mohli opět vrátit cestující. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Zápas fotbalistů Česka s JAR zařadil trenér Josef Vukušič k nejslabším na letošním mistrovství světa. Češi se podle něj uspokojili vedením a přenechali hru jeho Afričanům, kteří přitom nevypadali vůbec nebezpečně. Alespoň to řekl kouč s bohatými zkušenostmi z JAR po sledování přímého přenosu.
5: Bylo vidět, že hrají dvě slabší mužstva z té skupiny. Úroveň zápasu tomu aj zodpovědala. Škoda, že Češi se nakonec aj k tej penaltě sa dostali po takej situácii, bežnej situácii. Tá remiza si myslím, že nikomu nejako extra nepomohla.
2: Signál Rádio počasí.
3: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. Především na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
6: Dobré ráno, bylo 7 hodin a vy začátek nového dne trávíte ve společnosti Signál Rádia. Dnes, 19. června, má svátek Leoš. Narozeniny slaví například režisér Vít Olmer nebo někdyjší televizní sportovní redaktor Jaroslav Suchánek a k oslavencům patří taky americká zpěvačka Paula Abdul. Posílám velké gratulace a za chvíli už vám připomenu několik dnešních výročí, jedno se bude týkat i promítání filmů. Tak ať se vám Signál Rádio dobře poslouchá, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, je 19. června, tedy den, kdy byl v roce 1946 Edvard Beneš zvolen prezidentem Československa. Pojďme si připomenout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2002 americký milionář Steve Fossett vydal v balónu na sólový oblet zeměkoule bez zastávky. Jako první člověk na světě ho dokončil za necelé 2 týdny. V roce 1952 začaly olympijské hry v Helsinkách. Naši získali 7 zlatých medailí. V roce 1898 v kinematografu na pražském výstavišti začaly promítat první české filmy. Jeden z prvních hraných snímků se jmenoval Alarm staroměstských hasičů. A v tento den byla v roce 1827 ve Spojených státech otevřena první škola pro zdravotní sestry. Dívky se v ní především učily, jak se starat o děti.
1: Signál Radio.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, konečně tady pátek, konec týdne a nad Českem je dnes ráno vymetená obloha, teploty jsou relativně vysoké, nejčastěji měříme mezi 14 a 17 stupni. Přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, na horách se může vytvořit nějaká oblačnost a slabé přehánky, případně i bouřky a teploty budou velmi vysoké, dnes naměříme 30 až 35 stupňů, na horách bude kolem 25 stupňů Celsia. Takže dneska na zmrzku, šťavnatý meloun a nějaký osvěžující drink a k tomu i další hudbu ze Signál rádia. Přeju vám krásný pátek.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Jste se Signál rádiem, před 7:30 nám ještě zaspívají Simple Minds, ale nejdříve pár událostí, které přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Ode dneška čeká Česko i celou Evropskou unii viditelná změna v online nakupování, na webech a v aplikacích, přes které spotřebitelé uzavírají smlouvy na dálku, bude muset být nově dostupné jednoduché tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Dnes začne oprava mostu nad dálnicí D6 na Rakovnicku a Kladensku. Středočeští silničáři tady budou pracovat až do 23. října. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení. V naší metropoli se ode dneška do neděle koná velký městský hudební festival Metronom Prague 2026. Nabídne koncerty domácích i zahraničních interpretů a bohatý doprovodný program. Dnes začíná festival Za poklady Broumovska, který nabídne v unikátních prostorách broumovských kostelů 15 koncertů českých i zahraničních interpretů, komentované prohlídky a programy pro rodiny. V Českém Krumlově dnes začínají tradiční slavnosti pětilisté růže, které připomínají dobu panování šlechtického rodu Rožmberků. Na programu jsou historické průvody, dobové stánky, stará řemesla nebo velkolepý ohňostroj nad městem. V Brně se dnes koná Den bublinek. Na Moravském náměstí se představí vinaři, kteří představí zájemcům svou nabídku perlivých vín. A na Masarykově okruhu v Brně se ode dneška do neděle koná mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP. Fanoušky čeká víkend plný závodění, techniky a motocyklové kultury.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádio minutu po půl osmé Simple Minds, dál už to budou OMD, Kalimi Fischera nebo skupina ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 398 u Vranova nad Dýjí na Znojemsku. Kolem nehody dvou osobáků s opatrností projedete na silnici 38 u Nymburka a na D5C na 22. kilometru ve směru na Prahu překáží porouchané vozidlo. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia. Devátým dnem pokračuje fotbalový šampionát a na jeho dnešní program se zaměřil kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Spolupořadatelé mistrovství světa Spojené státy a asijský kvalifikant Austrálie se dnes utkají od 9 večer našeho času v Seattlu. A vítěz může po druhém hracím dní výrazně nakročit k prvnímu místu ve skupině po předchozích působivých vítězstvích. O půlnoci startuje souboj Skotska s favorizovaným Marokem. Ve 2:30 budou plnit roli papírově silnějšího také brazilští Kanárci proti Haiti. A v 5 ráno má výkop zápas Turecko-Paraguay. Pro Signál Rádio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Pranostika na dnešek říká, prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po 40 dní se deštivé počasí ukáže. No tak to nám asi nehrozí, spíš se musíme připravit na horké počasí. Od rána máme nad Českem vymetenou oblohu a také přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno. Pouze na horách se může vytvořit nějaká oblačnost a s ní i nějaké slabé přehánky, případně bouřky. Teploty budou dnes velmi vysoké. Naměříme 30 až 35 stupňů. Jestli se budete chtít schladit na horách, tak tam počítejte s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. No a horké počasí bude pokračovat i přes víkend, tak si užijte příchod pravého léta ve společnosti Signál rádia.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, už se tady chystá skupina ABBA nebo U2, ale nejdříve vás pozveme na festival dobrého jídla a pití do Náměště nad Oslavou a naše rádio bude na místě. Víc dodá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, přijměte pozvánku na dobré jídlo a pití, ale také na parádní muziku. Už tuto sobotu 20. června od 10. hodiny se koná v Náměšti nad Oslavou další Food and Family Festival. Je to taková pomyslná kulinářská cesta kolem světa, protože právě v Náměšti nad Oslavou budete moci ochutnat pokrmy z celého světa. Food and Family Festival přiváží nejen den plný skvělého jídla, vůní a pohodové atmosféry, ale čeká vás také pestrá nabídka street foodu a specialit z různých koutů země, osvěžující drinky i sladké dobroty. Připravené samozřejmě hudební doprovod po celý den v naší režii, zóna pro děti i prostor k odpočinku. Přijeďte si tedy užít sobotní den s přáteli nebo s rodinou. Jídlo a pohoda i letní atmosféra budou na jednom místě, tedy v Náměšti nad Oslavou. Sraz je v 10 hodin dopoledne. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jste se Signál rádiem a už tady mám připravenou pravidelnou dobrou zprávu a dnes nás přesvědčí o tom, že technický pokrok a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Umělá inteligence si nachází cestu do stále více oblastí našeho života a vedle moderních technologií pomáhá také tam, kde bychom to možná nečekali, v ochraně přírody. Na Táborsku teď zemědělci vyzkoušeli speciální dron vybavený umělou inteligencí, který dokáže před sečením luk vyhledat ukrytá mláďata a další zvířata ve vysoké trávě. Dron je mnohem rychlejší než běžná kontrola louky a navíc umí rozpoznat, zda se jedná o srnče, zajíce, lišku nebo jiného živočicha. Díky tomu mohou zemědělci zvířata včas ochránit a předejít jejich zranění. Moderní technologie tak pomáhá zachraňovat životy, šetří čas i náklady a zároveň usnadňuje práci farmářům.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Páteční ráno nám krátce před 8 hodinou na Signál Rádiu zpříjemnila kapela U2. Do studia dorazila Lucka Synková, opět tě tady vítám.
1: Ano, jsem tady, hezký den.
0: Chodíš jako každá správná žena ráda nakupovat?
1: Jo.
0: Ráda utrácíš?
1: Jo, ale musím mít dostatek financí, takže ono se to trošku teď tříští.
0: No, to by se ti možná mohl hodit náramek, který teď začali prodávat na Amazonu. Ten totiž, když utratíš moc peněz, tak ti dá elektrický šok.
1: No, ten já mám pořád, nějaký šok.
0: On ten náramek je totiž spojený s mobilní aplikací, ty si tam nastavíš nějaký rozpočet, který můžeš maximálně utratit. No a když ho překročíš, tak ti to začne pěkně dávat elektrické.
1: Jo, takhle, že by mě to hlídalo, abych neutrácela. No, jasně, no, tak to nepotřebuju, to já se hlídám sama.
0: Někdy ta vůle utrácet je možná silnější než elektrické šoky, viď?
1: To teda, no. Jo, no,
0: jo, tak ty jsi se úplně zasněla.
1: Já jsem se zasněla, protože jsem si říkala, tak z čeho ještě můžu mít šok?
0: No, já jsem si myslel, že jsi se zasněla tím, ježiš, co bych si ještě tak koupila.
1: No, to no. Právě nechci, aby mě to takhle jako potom šokovalo a myslím si, že vůbec to nikdo potom netouží.
0: No, ale je to možná zajímavá věc.
1: Jo, určitě, to každopádně, no. Ježiš Maria.
0: Co máš ve zprávách?
1: Tak o čem je přesvědčen trenér Miroslav Koubek po remíze 1-1 s JAR, uslyšíte za chvilku. A jak správně vlastně doplňovat tekutiny ve vedrech, no, máme pro vás pár rad od samotných doktorů, já to ani neřeknu. Vidíš, já taky málo doplňuju, jdu se doplnit.
0: Tak, poslouchejte nás dál, po zprávách opět to nejlepší z 80. let, Mary Head, Lisa Stansfield a nebo Tina Turner.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 57 ve Vsetíně, projet se tady dá s opatrností. Porouchané vozidlo překáží na dálnici D3 na 110. kilometru ve směru na Kaplici a údržba vás

0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je 19. června, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Celní správa se včera zaměřila na dlužníky projíždějící dálnicí D8. Čeští celníci mají totiž novou speciální pravomoc. Pokud při silniční kontrole zjistí, že řidič dluží peníze státu, mohou mu odebrat i samotné vozidlo. Jen ve středních Čechách letos celníci pomáhají s vymáháním skoro 15 000 nezaplacených blokových pokut. U včerejších kontrol šlo nejčastěji o nezaplacené dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy nebo dopravní pokuty z dřívějška. Právě za ně mohou celníci zabavit i registrační značky. Letos jich už zabavili přes 200. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Do akce se pravidelně zapojuje i sídlo České obce Sokolské, Tyršův dům na Pražské Malé Straně. Vedra tělo rychle připravují o vodu. Lékaři proto varují, že pocit žízně už může znamenat začínající dehydrataci. Proto doporučují pít průběžně během celého dne, nejen ve chvíli, kdy dostaneme žízeň. Zvýšenou pozornost by dnes měli věnovat hlavně seniori, děti a chronicky nemocní.
1: Co se děje v regionu?
3: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražil na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole. Zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Hodnocení lodivoda českého fotbalového národního mužstva nese Lukáš Bláha.
4: Trenér Miroslav Koubek byl po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na mistrovství světa přesvědčen, že Češi měli k vítězství blíž. Penaltu pro soupeře nařízenou za ruku Pavla Šulce ve vápně kouč akceptoval, i když ji považoval za přísnou. Na tiskové konferenci nesouhlasil s tím, že by jeho svěřenci po brzkém gólu hráli takzvaného zanděura. Koubek věří, že mužstvo ještě zabojuje o postup ze skupiny v zápase s Mexikem. To už má po výhře 1-0 nad Jižní Koreou zajištěné první místo.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. Především na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Dnešní ranní vysílání Signál Rádia překročilo 8 hodinu. Jestli v autě vozíte své děti nebo vnoučata, tak dejte pozor na správné používání autosedaček. Více o tomto tématu budeme mluvit za chvíli a samozřejmě taky buďte ve střehu, protože dnes naposledy hrajeme o lístky na koncert kapely Duran Duran. Tak mějte nastražené uši a taky připravené číslo 910 260 910. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Začíná doba, kdy více jezdíme autem na výlety nebo dovolené a k cestování patří také používání dětských autosedaček. Jenomže často se dopouštíme chyb, které mohou ohrozit životy dětí. Jde především o nevyhovující autosedačky, špatné poutání a nebo používání starých sedaček z druhé ruky. Víc k tomu říká metodička dopravní výchovy Markéta Novotná.
1: Všechno má svou životnost. To znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak ona vizuálně může vypadat, že je v pořádku, ale uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
0: V Česku proto začala kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která zahrnuje televizní spoty i roadshow. Za posledních 10 let se totiž u nás stalo 57 000 nehod s dětmi do 15 let jako spolujezdci. This is-

0: Pátek trávíte ve společnosti Signál Rádia, i když do Česka přichází vlna veder, tak to na teplotní rekord z roku 2022 asi stačit nebude, protože tehdy v pražském Klementínu naměřili bez 0,2 37 stupňů. Nás dnes čeká jasná nebo skoro jasná obloha, pouze na horách se může vytvořit nějaká oblačnost a slabé přehánky, případně i bouřky, a teploty budou vysoké. Dnes naměříme 30 až 35 stupňů, na horách bude kolem 25 stupňů Celsia. A je pravděpodobné, že by teplotní rekordy mohly padat zítra, protože sobota bude nejteplejším dnem celého týdne s hodnotami až 36 stupňů. Pojďme se tady osvěžit hudbou, tady je Petr Kotwald.
1: Ráno na

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Radio, prošel jsem zpravodajské weby a tady je pár zajímavých témat, kterým se při pátku věnují.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident republiky Petr Pavel na podzim už po třetí vystaví korunovační klenoty. K vidění bude koruna, žezlo i jablka a letos si doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku 18. do pondělí 28. září. Vstup bude opět zdarma. Hypotéky a úvěry zřejmě zdraží. Bankovní rada České národní banky včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Sazba se tak dostala na úroveň loňského května. Bankovní rada tak udělala preventivní krok kvůli riziku zrychlování inflace způsobené rychlým zadlužováním státu. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou aktuálně nejlevnější od března a budou v následujících dnech dál klesat. Cena nafty by měla klesnout k 36 korunám za litr, benzín bude zlevňovat pomaleji. U něj pokles ceny začíná brzdit současná motoristická sezona. Rozhodující vliv ale bude mít další vývoj na Blízkém východě. A čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. Jihoafričani v 83. minutě srovnali s penalty.
1: Ráno na Signál Radio. S námi máte přehled.

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Tak, telefonní číslo do našeho studia 910 260 910, halo, halo, je už obsazené. Tak halo, halo, halo, kdo pak se nám dovolal?
2: Ahoj, ahoj, tady Jirka.
1: Jirko,
2: není možné.
1: Já tě možné. Zdravím, no je to možné, je to možné. No co tě přimělo vytočit číslo do studia?
2: No, Duran se hráli.
1: Je to tak, je to tak. No a protože jsi byl nejrychlejší, tak mám pro tebe dva lupeny na tenhle ten koncert.
2: Celý týden zkouším volat.
1: A vyplatilo se.
2: Vyplatilo, ano,
1: vyplatilo se. Pátek je tady, koncert je příští týden, tuším středa 24. Takže v ten den proběhne po dlouhých 14 letech koncert Duran Duran.
2: Ano, no.
1: Jsou to velké legendy, já jsem o nich zjišťoval, že mají na kontě už více než 100 milionů prodaných desek. Máš ty nějakou desku od nich třeba doma?
2: Nemám, mám koncerty nahraný.
1: Skvěle, takže video, zhruba tušíš, co tě čeká.
2: Vím, určitě.
1: No tak paráda. Tak já moc gratuluju a přeju ti moc hezký zážitek a naslyšenou nezavěšuj.
2: Děkuju, určitě děkuju.
1: Tak, za námi je další soutěžní kolo, ale mám pro vás dobrou zprávu. Když budete dneska ještě dobře poslouchat, tak určitě několikrát vstupenky na Duran Duran můžete získat. Detaily o soutěži i koncertu máme na našem webu signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia.

0: Minutu po půl deváté na Signál rádiu zpěvačka Tina Turner, za chvíli už Fancy, Annie Lennox a nebo Stevie Wonder.
1: Signál rádio doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 26 v Plzni, místo je aktuálně hůř průjezdné. Záchranka zasahuje na silnici 198 u obce Bochov na Karlovarsku a nepojízdný kamion přikáží na silnici 35 na 38. kilometru u Paceřic na Liberecku, a to ve směru na Turnov. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia. Devátým dnem pokračuje fotbalový šampionát a na jeho dnešní program se zaměřil kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Spolupořadatelé mistrovství světa Spojené státy a asijský kvalifikant Austrálie se dnes utkají od 9 večer našeho času v Seattlu. A vítěz může po druhém hracím dní výrazně nakročit k prvnímu místu ve skupině po předchozích působivých vítězstvích. O půlnoci startuje souboj Skotska s favorizovaným Marokem. Ve 2:30 budou plnit roli papírově silnějšího také brazilští Kanárci proti Haiti. A v 5 ráno má výkop zápas Turecko-Paraguay. Pro Signál Rádio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpívala Annie Lennox. Nás dnes čeká většinou jasná nebo skoro jasná obloha s teplotami 30 až 35 stupňů. Na horách budeme dnes měřit až 25 stupňů Celsia. Ovšem nejteplejším dnem tohoto týdne bude sobota, kdy bude obloha jasná nebo polojasná. K večeru se mohou vyskytnout bouřky zhorka a místy budou i silné. Naměříme 31 až 36 stupňů. Velmi podobná bude i neděle, která začne jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer se opět přidají přehánky a místy i silné bouřky a v neděli naměříme 29 až 34 stupňů. Během víkendu také musíme počítat s vyšší vlhkostí vzduchu, takže bude dusno. No a na začátku nového týdne počítejme také s horkým počasím a bouřkami. V pondělí naměříme do 32 stupňů, v úterý až 33 a opět hrozí bouřky zhorka. Takže jestli můžete, vyrazte v těchto dnech k vodě a hlavně dodržujte pitný režim.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Příjemný Stevie Wonder v pátek ráno na Signál Rádiu. Za chvíli Eruption a nebude pešáci, ale teď nás ještě kolega Honza Navrátil vezme na výlet za historií do Kutné Hory.
1: Hezký den, tak je to opět po roce tady. Kutná Hora o tomto víkendu bude patřit královskému stříbření a město se tak vrátí opět do doby krále Václava IV. Jak nám prozradila jedna z organizátorek Edita Dvorská, tak letošní 32. ročník připomene narozeniny královny Žofie.
2: My si letos připomínáme 650 let od narození vlastně Žofie Bavorské. Letos to bude víc o královně. Budou to takové maličkosti, protože ve středu věku se neslavily narozeniny tak, jako se slaví dnes. Takže vlastně to trošičku jako připomeneme. Máme třeba připravené speciální dekorace, máme připravený i dar pro královnu.
1: I letošní stříbření samozřejmě nabídne také divácky oblíbené a osvědčené programové prvky.
2: Tak je to třeba ten velký zahajovací průvod. A ten průvod je obrovský, vlastně má to přes 300 kostýmovaných členů. Určitě ta večerní slavnost je nádherná. A potom si myslím, že dospělého i děti prostě vtahují právě ty souboje rytíři na koních, to je prostě něco.
1: Letos jsou připraveny také novinky, například ukázky středověkého lovu s dravci anebo vystoupení kutnohorských bubeníků tympanon. Tak se v sobotu a v neděli v Kutné Hoře určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Jestli hledáte nějaký neokoukaný turistický cíl, tak vás dnes zvu do Sulejovic na Litoměřicku. Tam totiž otevřeli první muzeum cihel v České republice. Muzeum cihel má ve své sbírce kolem 800 kusů a součástí expozice jsou také cihlářské vozíky a při návštěvě vám pustí také film o

0: Závěr pátečního rána na Signál Rádio obstarali Depešáci a protože máme 3 minuty před 9 hodinou, tak už je se mnou opět ve studiu Lucka Sinková.
1: Jak slyším Depešáky, tak přitančím. Hezký den všem.
0: Těšíš se na horký víkend?
1: No právě, že netěším. Já ho mám mít pracovní. Aha. Tak v tom vedru teda to bude náročný. Už jsem si objednala i bazének, tak snad organizátor dovolí, abych se občas smočila.
0: Já jsem tady objevil pár takových zajímavých rad, jak se osvěžit bez klimatizace. Tak měli bychom si schlazovat takzvané spouštěcí body, to znamená, to jsou místa, kde jsou poblíž kůže cévy, to znamená zápěstí, krk, spánky nebo podkolení jamky, dávat si tam chladivé obklady, třeba i kostku ledu, studený obklad a tak dále. Prý skvěle funguje namočit si ponožky do ledové nohy a do ledové vody a dát si je na nohy. Potom se radí dát si pyžamo a prostěradlo do mrazáku asi 30 minut předtím, než půjdeme spát. Ono nás to schladí. Sice to nevydrží dlouho, ale na takové to usnutí by to mělo pomoci. A pak se ještě používá takzvaný mentolový trik, to znamená, že si do vody nakapeme trošku nějakého mátového nebo pepermintového esenciálního oleje, dáme si to do rozprašovače a tím si

0: odstříkáváme vlastně jako tělo a to by nás mělo taky tak nějak aspoň, jak se říká, oblbnout naše smysly a mělo by nás to schladit. No.
1: Tak všechny ty body už jsem stihla zapomenout. Jediný, co mi zůstalo v hlavě, jsou ty ponožky, protože ty mi přijdou geniální, ale chce to opravdu studenou vodu, že abych to nešla namočit do horké.
0: Já ti to dám písemně, abys tím nemusela přemýšlet.
1: No nejenom mě, i našim posluchačům, že bys to dal třeba na Facebook nebo na Instagram, abychom věděli.
0: Tak, co máš ve zprávách?
1: Dokdy máme počítat právě s vlnou veder, to se mi nahrál a včerejší požár kamionu na D35 se má ještě do hru.
0: Tak a po zprávách UB40, Pointer Sisters nebo Elton John, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta vás drží na dálnici D5 na prvním kilometru na příjezdu do Prahy. Řeší to tam policie. Tři auta jsou sobě ve Zlíně na silnici 49 Tomáše Bati a Pražský okruh hlásí nehodu kamionu na 17. kilometru ve směru k dálnici D7 a tam se začíná tvořit kolona. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné dopoledne s datem 19. června přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ovšem zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se tak nestihne, aby platilo už příští rok, což byl původní plán. Včerejší požár kamionu na D35 u Přáslovic způsobil škodu téměř 17 milionů korun. Kamion přivážel elektrosoučástky. Pravý pruh na Olomouc je stále uzavřen. S letním slunovratem přichází do Evropy mimořádná vlna veder. Způsobí meteorologický jev známý jako tepelná kupole, která uzavře část kontinentu pod rozpálenou pokličkou. Modely navíc naznačují, že horké počasí by mohlo v mnoha regionech přetrvat až do konce měsíce. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Oznámili to tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války.
0: Co se děje v regionu?
2: Na vládní změnu koncepce elektrizace železničních tratí reaguje Středočeský kraj a také hlavní město Praha. Předmětem kritiky je snížení počtu tratí, které měly být v rámci projektu dekarbonizace elektrifikovány. Z původních zhruba 1800 kilometrů vláda plánuje elektrifikovat pouze necelých 600. V Praze se změna týká například tratě na Rudnou a Beroun, anebo modernizace úseku mezi Libní a Malešicemi. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hodnocení lodivoda českého fotbalového národního mužstva nese Lukáš Bláha.
3: Trenér Miroslav Koubek byl po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na mistrovství světa přesvědčen, že Češi měli k vítězství blíž. Penaltu pro soupeře nařízenou za ruku Pavla Šulce ve Vápně kouč akceptoval, i když ji považoval za přísnou. Na tiskové konferenci nesouhlasil s tím, že by jeho svěřenci po brzkém gólu hráli takzvaného zanděura. Koubek věří, že mužstvo ještě zabojuje o postup ze skupiny v zápase s Mexikem. To už má po výhře 1-0 nad Jižní Koreou zajištěné první místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. Především na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 9 hodin, páteční ráno je za námi a před námi celé dopoledne a také blížící se víkend. My vás na něj za chvíli naladíme jednou písní z magnetofonové pásky a připomeneme si hit, který jste možná také měli kdysi nahraný. No a dávám i tip na víkend, proto zůstaňte naladěni. Hezký poslech Signál Rádia vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu to roztáčeli Pointer Sisters a teď už prostor v našem éteru dostane další hudební legenda.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady mám pro vás jeden filmový hit. Elton John natočil k romantické komedii Dny hromu s Tomem Cruisem single You Gotta Love Someone. Málo kdo to ví, ale Elton si k natáčení do studia pozval skutečnou hvězdu. Na kytaru mu tam totiž hraje sám Bruce Springsteen. Takže když se do téhle balady dobře zaposloucháte, uslyšíte nejenom Eltonovo piano, ale také kytarového velikána. Tak tady je Elton John a You Gotta Love Someone.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Máte naladěné Signál Rádio, víkend je za dveřmi a vy do něj můžete už dnes vstoupit jednou velmi příjemnou akcí. V Brně se totiž dnes koná druhý ročník Dne bublinek a jak už název napovídá, jde o bublinky ve víně. Na Moravském náměstí se představí hned několik vinařství, která budou nabízet ochutnávku svých perlivých vín, představí nová balení a celkově myslím, že půjde o velmi příjemný začátek víkendu. No a kdybyste chtěli přesto zkusit něco jiného, tak najdete další inspiraci, kam vyrazit také na našem webu signalradio.cz.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: Dopoledne trávíte ve společnosti Signál Rádia, za chvíli dorazí Mike and the Mechanics anebo Casey and the Sunshine Band, ale nejdříve nás kolega Luboš Dvořák vezme na výlety českým rájem.
1: Pojem český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Tyl, ale skladatel Škroup mu do toho v karekluře hrábnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Tyl to přešel mlčením a český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a la Zimmermann. Současný český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra Za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když je s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích, když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu. Překvapivé výlety napříč českým rájem přeje Luboš.

0: Pouhé 3 minuty nás dělí od 10. hodiny. Na Signál Rádiu máme připravené další čerstvé zprávy a v té další hodině zaspívají Talk Talk, Phil Collins a nebo Umberto Tozzi. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Nádražní, tady se řeší nehoda auta s motorkou. Praha, ulice Ječná, směrem k IP Pavlova, tady vás drží nehoda nákladního auta. Praha, Barandovský most před Strakonickou ve směru na centrum, havarovala tady 2 osobní auta. A pozor taky na nehodu na D1 na 125. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Něměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Pěkné páteční rozpálené dopoledne přeje Lucie Sinková. Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě 4 v Pardubicích. Zahájila trestní stíhání proti 8 lidem a 7 firmám. Vývoj situace budeme sledovat. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. Předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl rozesílá starostům a představitelům měst a obcí informační leták upozorňující na zdravotní rizika spojená s vysokými teplotami a vlnami veder. Součástí materiálu je také praktické desatero doporučení, jak chránit obyvatele před dopady extrémního horka. Materiál pro Svaz měst a obcí připravili odborníci z Ostravské univerzity.
2: Co se děje v regionu?
4: Pilotní projekt sdílení přebytků elektřiny z fotovoltaických elektráren spustila radnice 7. pražské městské části. Oslovuje zejména společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i další subjekty, které mají instalované fotovoltaické panely a nabízí jim odběr přebytků jejich elektřiny. Tu pak využívá pro provoz svých veřejných budov a služeb. Radnice se tak snaží posilovat energetickou soběstačnost. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejk a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu. Ovšem kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 7 večer středoevropského času.
2: Signál Rádio počasí.
3: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. Především na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách okolo 25. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Dobré dopoledne se Signál Rádiem, bylo 10 hodin a dnes už máme 19. června. V roce 2010 to byl den, kdy se na jednom pódiu setkaly legendy 80. a 90. Konkrétně skupina New Kids on the Block a jejich mladší kolegové z Backstreet Boys. V newyorské Radio City Music Hall zahájili společné chlapecké turné. No a my za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie. S vámi je Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne trávíte se Signál rádiem. Pojďme teď vyrazit na výlet do hudební historie. Tou s datem 19. června nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Startujeme rokem 2004, kdy během koncertu Davida Bowieho v norském Oslu někdo z návštěvníků hodil po zpěvákovi nevinné lízátko. To žel trefilo umělcovo levé oko, které měl poškozené už od útlého věku. Po krátkém ošetření ale opět pokračoval dál. O týden později při pražské show prodělal legendární hudebník infarkt, který mu ovšem také nezabránil dokončit vystoupení. Posléze ale raději zbytek turné kvůli zdravotním potížím přeci jen zrušil.

naše. Pokračujeme dnem, kdy se zrodila hvězda. 19. června před 20 lety vydala Taylor Swift svůj debutový single Tim McGraw, pilotní píseň z připravované první desky. Skladba, kterou zpěvačka napsala, když nastupovala na střední školu, obsadila 40. příčku americké prodejní hitparády. V žebříčku zaměřeném jen na country to ale dotáhla na 6. místo.

Krám zavíráme 19. červnový den roku 2010. To se parta Backstreet Boys připojila k jiné kdysi slavné chlapecké skupině New Kids on the Block. Došlo k tomu na jejich show v Radio City Music Hall. Odezva byla tak velká, že znovu oprášené kapely začaly koncertovat společně pod značkou NKOT BSB.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Milovníci květin míří do Lysé nad Labem, kde do neděle probíhá už 31. celostátní výstava květin a zahradnických trhů. Dominantou výstavy je monumentální květinové aranžmá. Květiny jsou tady nejenom k prohlížení, ale také ke koupi a odborníci vám poradí s jejich pěstováním. Takže jestli chcete zažít atmosféru plnou barev, vůní a inspirace, zavítejte na výstaviště v Lysé nad Labem.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Skupina Modern Talking, krátce před 10:45, tady u nás na Signál Rádiu. Se mnou už je ve studiu Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Hezký pátek.
0: Ty mě přicházíš vystřídat, ale myslím si, že budeš mít minimálně jeden velký úkol během svého vysílání, protože mám takový pocit, že by dneska ještě měly zaznít Duran Duran. Já už jsem nějaké lísky rozdal dneska ráno, ale pátek je takový den, kdybychom mohli být o něco štědřejší, tak si myslím, že bychom ty posluchače mohli ještě nalákat i na tvoje vysílání, možná i na vysílání Lukáše Bláhy, který tě pak bude střídat v pozdějším odpoledni.
1: Teď jsem to právě chtěl říct, že když se tady dívám do playlistu, tak je dost možné, že to třeba bude až po 16. hodině a taky nemusí.
0: Takže přátelé, poslouchejte nás dál, protože lístky na Duran Duran pro vás ještě dneska určitě máme. No a hlavně, užijte si víkend, bude opravdu horký, tak na sebe buďte opatrní, hodně pijte tekutin, schlazujte se v bazénech, zůstávajte ve stínu a budu rád, když se v pondělí v 6 ráno zase uslyšíme. Teď už s vámi bude Lukáš. Ahoj.

0: Dvě minuty před 11. hodinou, krásný pátek, přeje Signál Radio. Za moment zazní ty nejlepší osmdesátky Madonna, Alphaville nebo třeba Barbra Streisand. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici u kruhového objezdu. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem. Tak tady dejte nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký, když pěkně rozpálený pátek přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš dnes z Bruselu prohlásil, že mu je ve finále jedno, odkud budou finance pro nový dlouhodobý rozpočet EU pocházet. Chce ale zajistit peníze pro Českou republiku. Řekl to při příchodu na druhý den jednání unijních lídrů. Tématem dopolední debaty měl být právě takzvaný víceletý finanční rámec na roky 2028 až 2034. Babiš ocenil, že v návrhu kyperského předsednictví peníze pro Česko přibyly, stále to podle něho není dost.
2: My samozřejmě nejsme stále spokojeni, ale ta hlavní bitva bude v listopadu, takže dneska si nemyslím, že by to měl být nějaký zásadní boj.
1: Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě 6 v Pardubicích. Obvinila 8 lidí a 7 firem. Případ policisté prověřovali od loňského dubna. Kteří lidé a které firmy čelí obvinění, policie komentovat nebude. A v Pardubicích zůstáváme. Od noci tady pokračuje pátrání po 32-letém muži, který podle slov svého kamaráda chtěl přeplavat Labe. Zřejmě se ale nevynořil. Muže teď hledají policejní potápěči.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město už začalo s hledáním svého vánočního stromu, který bude součástí výzdoby na Staroměstském náměstí. Ideálním stromem je zdravý smrk stepilý s výškou 23 až 25 metrů. Následně dojde k jeho zkrácení na bezpečných 22 metrů. Růst může kdekoliv v Česku, ideálně v blízkosti silnice. Tipy na letošní vánoční strom je možné zasílat na adresu info@tajko.cz do 15. září. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jak se daří našim žebříčkově nejvýše postaveným tenistkám, ví Lukáš Bláha.
4: Linda Nosková na podniku WTA 500 v Berlíně pokračuje ve skvělých výkonech. Česká hráčka v osmifinále potvrdila roli velké favoritky proti rozjeté francouzce Diane Barryové, kterou přehrála za hodinu a pět minut hry 2x6-2. Končí naopak Karolína Muchová, která předvedla nepřesvědčivý výkon a podlehla 4-6-5-7 neoblíbené soupeřce Američance Madison Keysové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Rtuť v teploměru ukazuje v Praze okolo 28 stupňů Celsia, zrovna tak Mladé Boleslavi, Brně, na Kladensku, v České Lípě a Pardubickém Královéhradeckém kraji. V Břeclavi měříme ještě o stupeň víc. Odpolední maxima ukážou až 35 a zítra dokonce 36 stupňů Celsia. Schladit se můžeme jen na horách, kde teploměry ukážou 25 stupňů. To byly zprávy a teď už na Signál Rádiu hudba 80.
0: Signál Rádio.
5: 4 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Taky jste jako děti se váleli a váleli sudy? Nyní si tohle to můžete užít jako dospělí, i když pravda, tak trošku jinak. Pozvánku přidám za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a teď i Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: se signálem na Duren.
1: Pražská O2 Arena, to je místo, kde 24. června předvede svou velkou show skupina Duren. A někdo z vás tohle to všechno bude moci vidět a zažít úplně zadarmo, protože je třeba teď právě na telefonu. Halo, kdo se dovolal? Signál Radio.
2: Dobrý den, tady Alena.
1: Aleno, dobrý den, hezké dopoledne. Dvě vstupenky na koncert Duren jsou vaše, gratuluji.
2: Tak jsem moc ráda, děkuju.
1: Užijte si jejich velkou show, koho vezmete sebou?
2: Kamarádku.
1: Tak obě dvě si to užijte, myslím si, že to bude velký a příjemný zážitek, plný hezkých vzpomínek.
2: Děkuji, těším se moc.
1: Zůstaňte mi chvilku, prosím, na telefonu a zatím se mějte hezky.
2: Taky, na stranou.
1: Tuhle chvíli jsme rozdali dvě vstupenky na Duren a můžu vám prozradit, že do konce dneška minimálně ještě dvě budete mít šanci získat. Tak pozorně poslouchejte a taky se mezi tím podívejte na náš web signalradio.cz. Je tam pár informací ke koncertu.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren od Signál Rádia.

0: Pet Shop Boys teď s námi na Signál Rádiu. Válení sudů může být zábava i v dospělosti, zvlášť pokud jde o pivní sudy. Mistrovství světa v této dovednosti se bude konat zítra v rámci chodských slavností. Jaké další aktivity tady můžete zažít, zjistíte na našem webu signalradio.cz. Tak se mrkněte a užijte si sobotu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Karel Gott a Signal Radio, ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahrají Whitney Houston, Nazareth nebo třeba Bernie Paul za moment. Hezké dopoledne.
1: Signály z regionu.
2: Značka Lias, tedy Liberecké automobilové závody, byla slavná éra poválečného rozvoje nákladní dopravy. Hlavní závod na kompletaci byl v Mnichově Hradišti. V Liberci se vyráběly motory a v Rýnovicích autobusy. To byla tehdejší struktura podniku. Po roce 1989 se to nějak celé zvrtlo a ze slávy i té Rally Dakar se nákladňáky přesunuli do muzeí a soukromých sbírek. Před třemi roky si však Mnichovo Hradiště připomnělo rok 1953 a vzpomínkové oslavy to byly velkolepé. Tento víkend to nadšenci historie chtějí zopakovat. Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciály, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.

0: Za pár minut udeří poledne a společnost vám dělá Signál Radio, kde to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraven je Chesney Hawkes, taky John Lennon nebo Bengals. Teď už pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, Radlická ulice na křižovatce s ulicí U Kostela, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká na Pražském okruhu, 22. a půl kilometr ve směru na Ruzyň, tady je nehoda dvou osobáků, projíždí se ve snížené rychlosti. Tak tu dejte nohu z plynu a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové poledne přeje Lucie Sinková. Pražský lídr ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil 3 družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Prokop to řekl dnes na tiskové konferenci, na níž vysvětloval své majetkové poměry.
2: Ty byty jsme nekupovali od developera, ale od 2 různých fyzických osob. A ano, neuvedl jsem tyto družstevní podíly v majetkovém přiznání v roce 2024 na ministerstvu spravedlnosti. Nevykrocuji se, když udělám chybu, přiznám ji.
1: Za nešťastný označil Prokop nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Vedra tělo rychle připravují o vodu. Lékaři varují, že pocit žízně už může znamenat začínající dehydrataci. Odborníci proto doporučují pít průběžně během celého dne, nejen ve chvíli, kdy dostaneme žízeň. Zvýšenou pozornost horkým dnům by měli věnovat hlavně seniori, děti a chronicky nemocní. Mezi příznaky dehydratace

0: zase patří únava a bolest hlavy. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, sportování nebo například posezení u ohně. Program pro Sokoly i veřejnost si letos připravilo na 170 sokolských jednot a dnes své brány otevírá 130 z nich.
1: Co se děje v regionu?
0: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrechtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se dnes zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku či stavebních firem. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co dopravní podnik podepsal smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
1: Signál rádio počasí.
0: Odpoledne nás čekají tropy. Naměříme 34 místy i 35 stupňů Celsia. Zítra rtuť teploměru ukáže i 630. Schladit se můžeme pouze na horách, kde naměříme okolo 25 stupňů. To byly zprávy a teď už na Signál rádio hudba 80.
1: Signál rádio.
2: 12 hodin a 3 minuty, dobrou chuť k obědu. Věděli jste, že když vyrazíte na koupaliště, můžete si udělat vlastní laický rozbor vody? Návod prozradím za chvíli. Na start Cyndi Lauper, hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. S tím, jak se blíží letní prázdniny, začínají vyrážet do terénu hygienici, kteří odebírají vzorky vody v přehradách a koupalištích. Poté vyhodnocují, zda je vhodná ke koupání. Ředitelská krajské hygienické stanice v Liberci Jana Losová nám prozradí, jak si laický rozbor vody můžeme udělat sami při návštěvě koupaliště.
1: Odeberu do plastové láhve vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o synice.
0: S rostoucí teplotou se rychleji množí synice, které zároveň zvyšují pH vody. Přemnožené synice pak způsobují různé vyrážky, svědění kůže nebo záněty spojevek a v horším případě i střevní a žaludeční potíže. Proto, než vyrazíte k vodě, tak si raději na webu hygienické stanice ověřte, jak je na tom vámi vybraná vodní plocha.

0: Velká klasika z 80. let a Signál Rádio s vámi. Co takhle trošku zhřešit a dát si něco dobrého k jídlu a pití? Zní to lákavě, co říkáte. Kde si tohle vše můžete dopřát, prozradím za chvíli. Do té doby třeba Chicago, Bee Gees nebo Queeni. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Festival dobrého jídla a pití se přesunul do náměště nad Oslavou a naše rádio bude opět na místě. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, přijměte pozvánku na dobré jídlo a pití, ale také na parádní muziku. Už tuto sobotu 20. června od 10. hodiny se koná v náměšti nad Oslavou další Food and Family Festival. Je to taková pomyslná kulinářská cesta kolem světa, protože právě v náměšti nad Oslavou budete moci ochutnat pokrmy z celého světa. Food and Family Festival přiváží nejen den plný skvělého jídla, vůní a pohodové atmosféry, ale čeká vás také pestrá nabídka street foodu a specialit z různých koutů země, osvěžující drinky i sladké dobroty. Připravené samozřejmě hudební doprovod po celý den v naší režii, zóna pro děti i prostor k odpočinku. Přijeďte si tedy užít sobotní den s přáteli nebo s rodinou. Jídlo a pohoda i letní atmosféra budou na jednom místě, tedy v náměšti nad Oslavou. Sraz je v 10 hodin dopoledne. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Zpěvačka Sandra, 2 minuty před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Loretta Judy, Jason Donovan nebo třeba Michael Jackson. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna v ulici Zvonařská, je nehoda osobáku s náklaďákem a částečně blokují provoz. Další komplikace vás potom čeká na Praze 8. Liberecká ulice hlásí nehodu 2 osobních vozidel. Místem se zatím projíždí ve snížené rychlosti. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na 4 doby se blíží. Cymbálová muzika.

0: V podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Něměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné páteční odpoledne, pěkně rozicované, přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda premiéra Andreje Babiše na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Podle odpůrců je úmluva nadbytečná, obsahuje genderovou ideologii, staví ženy proti mužům a Česko vše ve svém právu už má. Kriminalisté obvinili řidiče autobusu, který se v polovině června zaklinil pod viaduktem u Dolního Dvořiště. Při nehodě se lehce zranilo 6 lidí a škoda přesáhla 1 000 000 korun. Podle policie 64-letý muž nerespektoval zákaz vjezdu pro vozidla vyšší než 3 metry. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu tak hrozí až 5 let vězení nebo zákaz činnosti. Polskem otřásá aféra mladého lékaře z varšavské nemocnice. 28-letý anesteziolog si měl podle médií loni vydělat v přepočtu asi 9 000 000 korun. Okolnosti jeho vysokých příjmů teď prověřují úřady. Podle informací médií mohl falšovat pracovní výkazy. Kauza je citlivá i politicky, protože lékař byl spojován s vládní občanskou koalicí premiéra Donalda Tuska.
1: Co se děje v regionu?
2: Voda ve Středočeském kraji má na většině venkovních koupacích míst stále výbornou kvalitu, což platí i pro vodní nádrže Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou vodu hygienici zaznamenali pouze v Písníku, Bakov nad Jizerou, na jezeře Ostrá a na přírodním koupališti Vyžlovka. Ani zde ale neplatí žádná omezení. Voda je pouze méně průhledná vlivem chlorofilu, který však lidskému zdraví nebezpečný není.
1: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes máme jasno až polojasno, jenom na horách na severu a severovýchodě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší dnešní teploty až 35 stupňů Celsia, zítra můžeme naměřit i 36. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
1: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Blíží se víkend a tak ráno narazil kolega na neobvyklý turistický cíl a za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jason Donovan, teď s námi na Signál Rádiu. Zajímavý tip, kam vyrazit, byl prozrazen dnes ráno, tak si ho pojďme připomenout.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Jestli hledáte nějaký neokoukaný turistický cíl, tak vás dnes pozvu do Sulejovic na Litoměřicku. Tam totiž otevřeli první muzeum cihel v České republice, zjistil Jirka Svoboda.
2: Muzeum cihel má ve své sbírce kolem 800 kusů a součástí expozice jsou také cihlářské vozíky a při návštěvě vám pustí také film o historii cihlářství. Podle starosty Sulejovic Jana Masopusta jsou mezi sběrateli ceněné kusy, na kterých je i stopa zvířete.
3: Sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jenom u těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře, když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
2: Muzeum je otevřené v době provozu obecního úřadu a nebo na objednání. Sebou klidně můžete přinést i cihlu do sbírky.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a dáme vám informace, které oceníte na start týdne. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1986 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Laura Branigan, Judith Mix nebo Joe Cocker zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Radio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která se stala třetí nejúspěšnější z prvního alba norské skupiny. Navíc velmi rychle dobila svět. Celá skupina, nejenom ta alba. Jejich hity milovali hlavně ženy, ale fanoušky si dokázali najít i v mužské populaci. Od hudebních kritiků sice singly dostávaly většinou negativní vyjádření, ale o to víc se líbily veřejnosti a bodovaly v hitparádách. To se týká i písně Hunting High and Low a skupina Aha.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, hezký pátek, tady je Signál Rádio. Za moment Amy Grant, Sabrina nebo Cool and the Gang. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5, v ulici Na Václavce je nehoda osobáku s nákladňákem, blokují jeden jízdní pruh a nárazově se zdržíte. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký červnový den přeje Lucie Sinková. Do funkce veřejné ochránkyně práv nastoupila nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana včera složila slib do rukou předsedy poslanecké sněmovny Okamury. Připomeňme, že o funkci se ucházela také bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Při cestování do zahraničí musí mít domácí mazlíčci pas, vakcinaci proti vzteklině a musí být také očipováni. Pokud majitelé cestují se zvířaty mimo EU, musí se vždy řídit podmínkami dané země. Některé výjimky platí i v Evropské unii, například pokud lidé cestují se psem do Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes navíc odčerven. Více jak polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a pouze 8% chce jet na dovolenou v létě vlakem.
0: Co se děje v regionu?
2: Ikonická stavba ze 60. let minulého století, to jsou betonové přístřešky u tramvajové smyčky u pražského nádraží Braník. Zatímco se loni hovořilo o jejich demolici, za kterou stál havarijní stav, tak nyní je všechno jinak. Podrobnější statická kontrola totiž zjistila, že zase v tak špatném stavu nejsou a zmizelo tak oplocení a pod přístřešky se mohli opět vrátit cestující. Honza

0: Vrátil Praha.
1: Sport. Už v neděli startuje olympiáda dětí a mládeže 2026. Je to celorepubliková soutěž všech krajských výprav, která se každoročně od roku 2003 koná v Praze a je určena mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let. Navozuje tak atmosféru opravdových olympijských her, kdy nejsou děti ochuzeny o zapálení ohně a ceremoniály. Dodejme, že centrem olympiády dětí a mládeže bude pražské výstaviště.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes máme polojasno až jasno a odpolední teploměry ukážou až 35 stupňů Celsia, zítra 36. A objevit se mohou jak zítra, tak i v neděli bouřky. Především v Čechách budou místy silné. Doprovázet je mají přívalové deště se srážkami kolem 40 mm. Objeví se i kroupy a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba 80.
2: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 3 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start Alena Chmajls, hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodové rytmy a velmi slavná hitovka s námi na Signál rádiu. Hned dvě zdravotní komplikace stály za koncem koncertního turné. Tou poslední tečkou bylo dokonce naše hlavní město. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Startujeme rokem 2004, kdy během koncertu Davida Bowieho v norském Oslu někdo z návštěvníků hodil po zpěvákovi nevinné lízátko. To žel trefilo umělcovo levé oko, které měl poškozené už od útlého věku. Po krátkém ošetření ale opět pokračoval dál. O týden později při pražské show prodělal legendární hudebník infarkt, který mu ovšem také nezabránil dokončit vystoupení. Posléze ale raději zbytek turné kvůli zdravotním potížím přeci jen zrušil.

Pokračujeme dnem, kdy se zrodila hvězda. 19. června před 20 lety vydala Taylor Swift svůj debutový single Tim McGraw, pilotní píseň z připravované první desky. Skladba, kterou zpěvačka napsala, když nastupovala na střední školu, obsadila 40. příčku americké prodejní hitparády. V žebříčku zaměřeném jen na country to ale dotáhla na 6. místo.

Krám zavíráme 19. červnový den roku 2010. To se parta Backstreet Boys připojila k jiné kdysi slavné chlapecké skupině New Kids on the Block. Došlo k tomu na jejich show v Radio City Music Hall. Odezva byla tak velká, že znovu oprášené kapely začaly koncertovat společně pod značkou NKOT BSB.

0: hraje Signál Radio a Kvíni. Jak se žilo za doby krále Václava IV. Budete moci zažít o tomto víkendu. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky, třeba Savage Garden, Madonna nebo Smokey. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na výlet za historií nás do Kutné Hory zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak je to opět po roce tady. Kutná Hora o tomto víkendu bude patřit královskému stříbření a město se tak vrátí opět do doby krále Václava IV. Jak nám prozradila jedna z organizátorek Edita Dvorská, tak letošní 32. ročník připomene narozeniny královny Žofie.
2: My si letos připomínáme 650 let od narození vlastně Žofie Bavorské. Letos to bude víc o královně. Budou to takové maličkosti, protože ve středověku se neslavily narozeniny tak, jako se slaví dnes, takže vlastně to trošičku jako připomeneme. Máme třeba připravené speciální dekorace, máme připravený i dar pro královnu.
1: I letošní stříbření samozřejmě nabídne také divácky oblíbené a osvědčené programové prvky.
2: Tak je to třeba ten velký zahajovací průvod a ten průvod je obrovský, vlastně má to přes 300 kostýmovaných členů. Určitě ta večerní slavnost je nádherná. A potom si myslím, že dospělého i děti prostě vtahují právě ty souboje rytíři na koních, to je prostě něco.
1: Letos jsou připraveny také novinky, například ukázky středověkého lovu zdravci a nebo vystoupení kutnohorských bubeníků Tympanon. Tak se v sobotu a v neděli v Kutné Hoře určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Kytarové rytmy Cranberries na Signál rádiu 4 minutky před 15. hodinou. Krásné páteční odpoledne. Za moment Eros Ramazzotti, Kim Wilde nebo třeba Pete Kent. V playlistu je to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 194. kilometr. Tady je nehoda na klaďáku s osobákem, na místě je policie a očekává se nárazové zdržení. Další komplikace vás potom čeká na Praze 8, ulice v Holešovičkách. Tady bourali dvě osobní vozidla, nárazově se zdržíte asi do 5 minut. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy a u těch vás vítá Blanka Holoubková. Dobrý den. V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol nebo kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přeslazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Na sociální síti X o tom dnes informoval Státní zdravotní ústav. Ve Spojených státech padl rozsudek nad jedním z nejznámějších sériových vrahů posledních desetiletí. 62letý architekt Rex Hoyerman dostal několik doživotních trestů za vraždy 8 prostitutek na Long Islandu. Na tento rozsudek čekali někteří pozůstalí i více než 30 let. Policie ho zadržela v roce 2023 díky DNA ze zbytků pici, kterou vrah vyhodil.
0: Co se děje v regionu?
2: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražilo na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole, zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem. Podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA, Vít Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony, Jana Veselého, bude jasno až po skončení finále španělské ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 31 až 37 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 27 stupňů. Zprávy na Signálu připravila Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 2 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Nový český rekord padl na Ústecku. Poslouchejte dál a dozvíte se víc. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Kylie Minogue.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Kim Wilde teď s námi na Signál Rádiu. Jestli patříte mezi milovníky knih, můžete se pokusit překonat nový český rekord, který padl letos v únoru. Tehdy pořádala knihovna Ústeckého kraje druhý ručník maratonu čtení. Účastníci zvládli nepřetržitě číst dlouhých 130 hodin. To je něco přes 5 dnů, během kterých se ve čtení vystřídali zaměstnanci knihovny, čtenáři, spisovatelé a jiní umělci nebo studenti. Jestli máte tedy kolem sebe dost kamarádů a známých, můžete se pokusit to překonat a zapsat do české knihy rekordů.

0: britská hitovka z 80. let a Gypsy Kings. Jelikož víkend začíná, tak prozradím, co pro vás chystáme na sobotu. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se taky úderem 18. hodiny o slovo přihlásí kolega Martin Hovorka a tady je rozhodně na co se těšit. Tentokrát vás v signálech světových hitparád vezme do žebříčku Spojeného království roku 1980. Doporučuji udělat si v sobotu večer čas, protože nás čeká spousta nádherných hitů a taky vzpomínek.
1: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran se Signál rádiem.

0: Skupina ABBA za 2 minuty, 3:15 a ve studiu Signál Rádia nachystán kolega Lukáš Bláha. Ahoj.
1: Hezké propocené odpoledne.
0: Mně se podařilo takový jako, nechci říct husarský kousek, ano. Ale příjemná věc při pátku.
1: Ano, povídej.
0: Rozdal jsem 2 lístky na Duren Duren.
1: A nechal jsi mi tady ještě nějaký?
0: Máš tady 2. A na tobě bude, jak s nima naložíš.
1: Mm-hmm.
0: Nebo respektive jinak. Buď to je vyhrajou posluchači.
1: Ano.
0: Nebo si je můžeš nechat a vzít někoho na koncert.
1: A člověče, to je pěkný, ale co čert nechtěl, já ve středu nemůžu, je to vlastně příští středu, 24. Je to tak?
0: Ano.
1: Ano. Tak je budu muset rozdat.
0: V tom případě na tobě bude ale čas, kdy je rozdáš.
1: Mm-hmm.
0: Máš na to do 9 do večera.
1: Mám na to 5 hodin, přesně tak.
0: Tak poslouchejte dál, ano, Signál Rádio.
1: To jenom tak mezi řečí, no.
0: Protože kolega Lukáš Bláha jednak bude s vámi a taky někomu z vás ty 2 lístky opravdu nadělí. Užijte si víkend, mějte se báječně a já se na vás budu těšit v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Bon Jovi nás Féteru signálu dostali ještě blíž 16. hodině. Za dvě minuty je tu s ní Blanka Holoubková, která nachystala další nové zprávy a po nich se dočkáte Gloria Gaynor, Hollyho Johnsona nebo Starship. Zkrátka těch nejlepších osmdesátek.
1: Signál rádio doprava.
0: Ještě především, ale pojďme zjistit, jak nám to jezdí na dálnici D4, 5. kilometr na příjezdu ku Praze. Jsou v sobě motocykl s osobním vozidlem, jdeme na D2.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: U dalších zpráv s datem 19. června vás na signálu vítá Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod úroveň 37 korun za litr. Její cena oproti dnešku klesne o 43 haléřů na 36,61. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun 41 haléřů za litr, což je o 11 haléřů méně než dnes. Ceny budou platit i pro pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Italská premiérka Giorgia Meloniová podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. Trump to řekl v Bílém domě v krátkém rozhovoru se zpravodajem italské televize, která dnes materiál odvysílala. Trump uvedl, že s fotografií souhlasil, protože mu bylo italské premiérky líto. Meloniová k tomu uvedla, že si Trump věc vymyslel. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA.
2: Co se děje v regionu?
4: Na vládní změnu koncepce elektrizace železničních tratí reaguje Středočeský kraj a také hlavní město Praha. Předmětem kritiky je snížení počtu tratí, které měly být v rámci projektu dekarbonizace elektrifikovány. Z původních zhruba 1800 kilometrů vláda plánuje elektrifikovat pouze necelých 600. V Praze se změna týká například tratě na Rudnou a Beroun, anebo modernizace úseku mezi Libní a Malešicemi. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do semifinále. Bývalou světovou dvojku Španělku Paulu Badosaovou suverénně porazila za 68 minut 6-1, 6-3.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Zítra bude jasná až polojasná obloha, během dne bude přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší

0: 37 stupni Celsia, na horách kolem 27 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
1: Signál Rádio.
2: 3 minuty po 16. hodině vám ze studia Lukáš Bláha přeje bezvadné páteční odpoledne, ve kterém vrcholí hra o vstupenky na koncert Duren Duren. Ještě tady dvě mám, tak jakmile se ozve nějaký hit Durenů, vyčátejte číslo sem ke mně 910 260 910. Zatím ovšem posílám Starship, pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pátečního odpoledního signálu nám doznívá píseň s názvem Je něco, co bych měl vědět. Ano, já bych se rád dozvěděl, kdo se dovolal jako první linku 910 260 910, aby mohl...
1: Se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
0: Kdo pak nám odhalil, že se objevili v našem playlistu? Tady signál rádio, kdo je na druhé straně? Tak to vypadá, že nám někdo jede v autě, ale neslyší nás. Pojďme tedy na někoho dalšího. Hezké odpoledne, koho slyšíme?
2: Tady Lukáš, ahoj.
0: Lukáši, ahoj. Tak ty jsi opravdu objevil Duren Duren.
2: No super, super.
0: A co takhle děláš příští středu? Večer.
2: No,
0: no jo, je to tak. Příští středa, 24. června, Duren Duren se přijedou po 14 letech ukázat českému publiku do pražské O2 arény. Těšíš se?
2: No jasné, pochopitelně.
0: Jo, koho vezmeš sebou?
2: No asi manželku.
0: Jo. Tak uděláte si takový příjemný večer.
2: Ano, přesně
0: já,
2: tak.
0: Já si myslím. No tak jo, tak Luky, prosím tě, vydrž mi ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem k tobě budeme exportovat lupeny na Duren Duren.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Minuta chybí do půl páté, za 30 minut si tak na Signál rádiu jako obvykle před celou dáme čerstvé zprávy z dopravy, ale jednu aktualitu zařazujeme mimořádně už teď. Silnice 4 z našeho hlavního města směr Strakonice je zcela uzavřena, kolony sahají až po Smíchov. Vemte to jinudy, pevné nervy a pokud i vy víte o nějakém dopravním problému, klidně nám ho pošlete přes naší mobilní aplikaci. Předem díky, dobré odpoledne.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

slyšíte signál a naše mladičká tenistka Nikola Bartůňková je blízko velké senzaci, když na trávě v Berlíně vede ve čtvrtfinále nad světovou jedničkou Arenou Sabalenkovou 6-2 a 4-2 ve druhém setu. Tak snad jí to klapne, další informace nejenom ze světa sportu a novinky přineseme ve zprávách v celou, počkejte si na ně, bude to zhruba za 18 minut. Hezké odpoledne. One morning.

0: úžasnou vzpomínkou na Michaela Jacksona jsme se přenesli téměř k 17. Za 4 minuty odbije ve studiu, už je proto se mnou ve studiu Signálu Blanka Hloubková, má pro vás čerstvé zprávy a v příští hodině další 80kové pecky od Alíče, Roda Stewarta nebo Bad Boys Blue.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív, ale pojďme do provozu. Nehodu máme na Pražském okruhu, nájezd směr D1, je tam neprůjezdný pravý pruh. Dvě osobní vozidla se potkala rovněž v Poděbradské ulici. Porouchané osobní auto komplikuje dopravu na dálnici D2, třetí kilometr na příjezdu ku Brnu a kvůli odstavenému osobnímu vozidlu se zdržíte i na D11, 24. kilometr ve směru hlavní město. Šťastnou cestu.

0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Dobrý den, u zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestiána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jde o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybraná pro stavbu přehrad. Jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy. Vyděšeného chlapce plujícího na kusu polystyrenu mořem našel v tomto týdnu rybář na Tajvanu. Po 11letém dítěti o den dříve začali pátrat jeho učitelé poté, co nedorazil do školy a následně i policisté. Jak se chlapec do nebezpečné situace dostal, zatím není zcela jasné. Do případu se už vložil místní odbor školství okresní samosprávy, který poskytuje rodině psychologickou podporu.
1: Co se děje v regionu?
3: Pilotní projekt sdílení přebytků elektřiny z fotovoltaických elektráren spustila radnice 7. pražské městské části. Oslovuje zejména společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i další subjekty, které mají instalované fotovoltaické panely a nabízí jim odběr přebytků jejich elektřiny. Tu pak využívá pro provoz svých veřejných budov a služeb. Radnice se tak snaží posilovat energetickou soběstačnost. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase proti týmu z nejužší výběrové špičky. Dosud neporaženému Japonsku, které loni skončilo čtvrté na mistrovství světa, podlehly 0-3.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Zítra bude jasná až polojasná obloha, během dne bude přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 31 až 37 stupni Celsia, na horách kolem 27 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
1: Signál Rádio.
4: Pokračujeme parním pátečním odpolednem, nezapomeňte se prolévat, pochopitelně nealkem raději, a brzy se podíváme na to, jaké jsou nové trendy ve výběru autosedeček pro vaše ratolesti. Nechte si je ujít, já jsem Lukáš Bláha, přeju skvělý poslech, teď z Bad Boys Blue.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Velmi speciálně nám zpívala italská hvězdička Alice. Máte ten správný odpolední signál a na rozdíl od dob, kdy jsme byli my malí, patří už nějaký ten pátek k cestování autem, taky používání dětských autosedaček. Jenže často se dopouštíme chyb, které mohou ohrozit životy dětí. Jde především o nevyhovující z autosedačky, špatné poutání či používání starých sedaček, takzvaně z druhé ruky. Více k tomu říká metodička dopravní výchovy Markéta Novotná.
1: Všechno má svou životnost. To znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak ona vizuálně může vypadat, že je v pořádku, ale uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
0: A já dodávám, že v Česku z toho důvodu začala kampaň nazvaná Cestujte s dětmi bezpečně, která zahrnuje televizní spoty i roadshow. Za posledních 10 let se totiž u nás stalo 57 000 nehod s dětmi do 15 let jako spolujezdci. Šťastnou cestu.

0: I krátce před půl šestou je s vámi Signál Rádio a 19. červen je Mezinárodním dnem Martiny. Tenhle ikonický koktejl by asi dokázal v tomto počasí zamotat jazyk, to už raději pivo. A představte si, že existuje mistrovství světa v koulení pivních sudů a konat se bude v rámci chodských slavností. Další informace a podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz v záložce aktuality a pochopitelně taky další tipy na nezadržitelně se blížící víkend. No a co? Ještě dříve před ním bude za pár chvil speciální magneťáková pecka a taky 80-kový Ray Parker Jr. a Elton John. Příjemné odpoledne.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: Posloucháte Signál a teď je správná chvíle vypustit do našeho vysílání jedno speciální LPčko.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Budeme vzpomínat na výjimečného umělce Michaela Hutchinse, který stál v čele australské party, o čtyřech písmenkách. Mimochodem, možná vás napadlo, z čeho vlastně pochází název, tak jde o spojení dvou slůvek in excess, což v překladu znamená nadbytek. Jejich hitů rozhodně není nikdy moc, tady je proto jeden z nich. Rocková balada By My Side a in excess.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: vlnách signálu doznívá včerejší oslavenec Siru Paul McCartneymu bylo 64, o dost mladší, ale přesný věk samozřejmě z pochopitelných důvodů nemůžu zmiňovat. Blanka Holoubková, kolegyně, tak ta nese souhrn dnešních zásadních zpráv. No a pak už zase velké hity. Bryan Adams, Alphaville, Suzy Quatro, jenom 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale taky se pojďme ještě podívat, jak to vypadá. V provozu D10, 45. kilometr ve směru Turnov, tam se potkali osobní vozidlo s motocyklem. Ještě pokračujeme na D10 na 61. kilometr téhož směru, tedy na Turnov, tam je odstavené osobní vozidlo. A co se týče těchto komplikací, tedy nějakého toho odstaveného auta, tak to ještě máme na D1, 183. kilometr ve směru na Prahu. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Rádio Zprávy.
1: Na signálu začínají zprávy a u těch vás vítá Blanka Holoubková. Dobrý den. V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol nebo kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přeslazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Na sociální síti X o tom dnes informoval Státní zdravotní ústav. Ve Spojených státech padl rozsudek nad jedním z nejznámějších sériových vrahů posledních desetiletí. 62-letý architekt Rex Hoyerman dostal několik doživotních trestů za vraždy 8 prostitutek na Long Islandu. Na tento rozsudek čekali někteří pozůstalí i více než 30 let. Policie ho zadržela v roce 2023 díky DNA ze zbytků pici, kterou vrah vyhodil.
0: Co se děje v regionu?
2: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražilo na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole, zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem. Podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA, Pete Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony, Jana Veselého, bude jasno až po skončení finále španělské ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 31 až 37 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 27 stupňů. Zprávy na signálu připravila Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Blani, díky moc, moje jméno je Lukáš Blaha, extra zdravím ještě Leoše, mající dneska svátek, 85. narozeniny, pak slaví bývalý prezident Václav Klaus, taky jemu hodně zdraví a vám všem senzační páteční už podvečer, ve kterém se zanedlouho podíváme na historické milníky data 19. června, počkejte si na ně.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle zkrátka pořád zní jako ta správná melodie. Alphaville, dáváte si páteční podvečerní signál a na jeho startu je tu kolega Jirka Svoboda, který vás na oplátku vezme do historie dnešního data.
1: Posloucháte Signál Radio, je 19. června, tedy den, kdy byl v roce 1946 Edvard Beneš zvolen prezidentem Československa. Pojďme si připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2002 americký milionář Steve Fawcett vydal v balónu na sólový oblet zeměkoule bez zastávky. Jako první člověk na světě ho dokončil za necelé 2 týdny. V roce 1952 začaly olympijské hry v Helsinkách, naši získali 7 zlatých medailí. V roce 1898 v kinematografu na pražském výstavišti začaly promítat první české filmy. Jeden z prvních hraných snímků se jmenoval Alarm staroměstských hasičů. A v tento den byla v roce 1827 ve Spojených státech otevřena první škola pro zdravotní sestry. Dívky se v ní především učily, jak se starat o děti.

0: syn Johna, Julian Lennon, 6:30 jste se Signál rádiem, díky vám za to. A kam se schovat proti horku? Takový český ráj není podle mě vůbec špatný nápad. Tak se do něj brzy vydáme, než se tak stane. Ještě 80 od Chrissy de Burga nebo Jesus Loves You. Dobrý podvečer.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Ladíte signál a výlet do Českého ráje, ten vždycky příjemný je. Obzvlášť s naším kolegou krajánkem Lubošem Dvořákem. Užijte si ho hned teď.
1: Pojem Český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Till, ale skladatel Škroup mu do toho v korektuře hrábnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Till to přešel mlčením a Český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a la Zimmermann. Současný Český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra Za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když je s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích, když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu. Překvapivé výlety napříč Českým rájem přeje Luboš Dvořák.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkézyho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Signál Rádio. Na hodinách 19. a to je pravidelný čas, kdy si tady u nás v pátek dáváme to, co přinesl pomalu, ale jistě končící pracovní

0: Kestli za námi, k vašim uším se line podvečerní signál a nikdo jiný vám nedá takový přehled o novinkách na sociálních sítích u vašich oblíbených umělců z osmdesátek jako kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Nick Kershaw sdílel úryvek z rozhovoru pro BBC, ve kterém vzpomíná na seznámení s Eltonem Johnem. Ten ho v roce 84 pozval na svůj koncert, když byli oba v Paříži. Vyklubalo se z toho dlouholeté přátelství a taky několik společných hudebních počinů. Simply Red završili oslavy 40 let své existence. Po vydání živého alba Holding Back the Years ve dvou verzích barevných vinylů nabízejí fanouškům taky možnost se přenést na jeden z vyprodaných koncertů v chilském Santiagu. DVD vyjde na konci června. Belinda Carlisle pak sdílela fotky a videa z koncertu Take That. Nebyla ale v publiku, kapela si ji pozvala jako speciálního hosta svého turné The Circus Life po Británii a Irsku. Bývalý bubeník kapely Queen Roger Taylor vydává nové album. Má název Violence Insane in the Beautiful World a vyjde v září. Má obsahovat 9 originálních songů plus jednu cover verzi písně Johna Lennona. Queen na svých profilech propagují taky jeho nadcházející turné po Spojeném království. A Duran Duran tento týden zahrají v Dánsku. Ten příští už je čeká Holandsko, Německo, Maďarsko a taky Česká republika. Po dlouhých 14 letech přichází návrat téhle osmdesátkové legendy do Prahy. Ve středu 24. června. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Na signál rádiu těsně před půl osmou Little Lies, trocha lží v podání Fleetwood Mac, ale věřte, že je to čistá pravda, že budete brzy mít tu moc ovlivnit náš playlist. Jakmile se ozve výzva signálů pro radost, pak neváhejte vytočit linku 910-260-910. Do té doby Pet Shop Boys nebo Falco, čili ty nejlepší osmdesátky, ať máte krásný páteční podvečer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: pořád nejlepší Tina Turner, ve vašich přijímačích zní signál a pojďme se podívat, co se nového děje na světovém šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: V Mexiku po vítězství nad Jižní Koreou opět zavládla obrovská euforie. Triumf, který domácímu výběru zařídil jistý postup do playoff, slavilo v ulicích Mexico City více než 400 tisíc lidí. Tak tomu říkám správná fotbalová nálada. No, nám by mohlo teoreticky hrát do karet, že Mexičané by nemuseli v posledním duelu hrát úplně naplno, ale bude to stačit. Jinak další program načnou už za hodinu a 20 minut spolupořadatelé mistrovství světa Američani a asijský kvalifikant Kent Austrálie, kteří se utkají v Seattlu a vítěz může po druhém hracím dni výrazně nakročit k prvnímu místu ve skupině po předchozích působivých vítězstvích. V dalších zápasech pak o půlnoci vyzve Skotsko favorizované Maroko. Roli papírově silnějšího budou od půl třetí plnit brazilští Kanárci proti Haiti a v pět ráno se ještě střetnou Turecko s Paraguají.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Dávám

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio.
2: 19. června odbíjí 20. hodina a tento den v roce 1962 přišla na svět bývalá roztleskávačka basketbalových Los Angeles Lakers, která se později stala choreografkou Janet Jackson nebo i takových Duran Duran. Na něj jsme vás tento týden v našem vysílání dostávali. Řeči o

0: Krásný páteční večer, dáváte si signály. Já už vás po OMD beru na slíbený výlet do historie muziky vztahující se k 19. červnovému dni.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Startujeme rokem 2004, kdy během koncertu Davida Bowieho v norském Oslu někdo z návštěvníků hodil po zpěvákovi nevinné lízátko. To žel trefilo umělcovo levé oko, které měl poškozené už od útlého věku. Po krátkém ošetření ale opět pokračoval dál. O týden později při pražské show prodělal legendární hudebník infarkt, který mu ovšem také nezabránil dokončit vystoupení. Posléze ale raději zbytek turné kvůli zdravotním potížím přeci jen zrušil.

Pokračujeme dnem, kdy se zrodila hvězda. 19. června před 20 lety vydala Taylor Swift svůj debutový single Tim McGraw, pilotní píseň z připravované první desky. Skladba, kterou zpěvačka napsala, když nastupovala na střední školu, obsadila 40. příčku americké prodejní hitparády. V žebříčku zaměřeném jen na country to ale dotáhla na 6. místo.

Krám zavíráme 19. červnový den roku 2010. To se parta Backstreet Boys připojila k jiné kdysi slavné chlapecké skupině New Kids on the Block. Došlo k tomu na jejich show v Radio City Music Hall. Odezva byla tak velká, že znovu oprášené kapely začaly koncertovat společně pod značkou NKOT BSB.

0: Jen pár vteřin před půl devátou Richard Marx na Signál Rádiu. Velká romantika jako taková malá pozvánka na hity, které vám bez předušení budou hrát úderem 21. hodiny. A dnešek stále ještě je Mezinárodním dnem courání. Není se čemu divit, každý větší pohyb totiž dneska způsobil záplavu potu. A nejinak tomu bude i o víkendu. Česko čeká tropická sobota i neděle, teploty mohou vystoupat k 37 stupňům, pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Tak na sebe dávejte moc pozor a než se s vámi pro dnešek rozloučím, posílám ještě 80-kové Katrinu and the Waves nebo Sandru. Hezký večer.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hráli jsme si přesně takový ten hit, při kterém je vidět a slyšet ta radost, že se blíží sobota 20.42. To je přesně a nejvyšší čas, aby vám Lukáš Bláha dnes pomyslně zamával na rozloučenou, ale vy určitě nikam nepřelazujte. Úderem 9. večerní na vás čeká ten nejlepší relax po pracovním týdnu, tedy jen samé pomalé melodie v pořadu The Power of Love. Užijte si víkend, který bude řádně rozžhavený. My začátkem léta v neděli rozjedeme pro vás to pravé osmdesátkové, je na co se těšit a já se na vás pro jistotu těším hned zítra v 8. Do té doby se mějte dobře, ahoj.

Nejlepší probuzení do nového dne? To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.